0: Marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama, Marku 45. Reese's 42 grama, 2,50. Pepsi 330 ml, Marku 75. Veš 3 kg, 14,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj.